Cédric Tibergian interpretoval klavírne prelúdium Cizmol opus 45 Friderika Chopina. Na záver si vypočujeme baletnú hudbu číslo 1 z opery Daniela Obéra Nemá sportiči. Pod taktovkou Viktora Málka účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.